0: she not so love.
1: Odbyla druhá hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 2 hodiny ráno. Po včerejší kvalifikaci na evropský šampionát se ukázalo, že Češi zase umí nejen hrát fotbal, ale i pořádně chlastat, a to hned několik dní dopředu. Ulice vypadaly jak po apokalypse, všude flašky a spocený chlapi v dresech, co se jen tak váleli u lampy a proklínali rozhodčího, ačkoliv se jim včera fakt dařilo. Zítra čekáme nájezdy rodinek na nákupní centra, kde budou ti stejní hrdinové schánět prášky na kocovinu a omlouvat se ženám za to, že zase utratili půl výplaty za jedno pivo.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Televizi rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 3 hodiny ráno. Policie v Týně nad Vltavou zažila nedávno fakt kuriozní zásah, když jim volal borec, že v lese našel ve dnu a v ní prý lidské tělo. Nakonec se z toho vyklubala jen silikonová pana, kterou si někdo buď zapomněl po divoké noci, nebo ji rovnou čmajnul. No co, aspoň víme, že české lesy jsou plné překvapení a lidi si prostě umí užívat, i když trochu bizarně.
3: Ze společnosti.
4: Jeden z nejznámějších českých influencerů, Adam Kajumi, co se tvářil jako digitální guru, sedí za mřížemi kvůli podezření z kuplířství a daňových úniků. Takže to jeho OnlyFans pozlátko pro naivní děti, co ho obdivovali kvůli lambu, zjevně smrdělo spíš novodobým pasáctvím. No a teď si asi to sahvelý luxusní fáro bude leštit maximálně tak na zdiceli.
3: Kultura.
4: Tak si představte, že se jedna kočka už vysrala na chlapi a radši si bere sama sebe, přímo na pláži na Ibize, s luxusním prstenem. Co už, aspoň má jistotu, že jí nikdo nebude chrápat vedle ucha a chlastat její víno, protože nejlepší práce je evidentně se sebou samým.
3: Sport.
4: Mladý český tenisový drsnák Jakub Menšík si dopřál trochu víc, než jen tvrdý trénink. Na Instagramu se totiž objevil s argentinskou kočičkou Josefínou přímo z postele, a prý to není žádný skandál, ale jen vyznání lásky. Snad mu tahle postelová rošáda dodá víc kuráže na kurtu než pod dekou, ať už to s míčkem dopadne jakkoliv.

0: fun.
1: Play crazy.

slova tužbou. Všetko je tu cudzie.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Chris Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla pátá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 5 hodin ráno.
6: Ze společnosti.
7: Nějaká kočka se v Česku rozhodla vzít si sama sebe, protože se jí asi už nechce poslouchat žádný chlapský keci. Bude to velkolepá svatba na Ibize, kde nebude chybět ani prsten, ani svatební šaty, jen ten penis u oltáře hold nebude. Aspoň si neskazí život s nějakým kreténem a bude mít klid.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Širé poli, studáreček.

0: musím říct, bezvádnej for o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po třeba půl hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum info. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio, minimum muziky, minimum

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 6 hodin ráno. S příchodem letních veder se Češi utrhli ze řetězu a koupání v kašnách už nestačí, mnozí se bez ostychu vrhají rovnou do městských fontán, a to i bez plavek. Městská policie má s těmito vodními radovánkami plné ruce práce, prý jim dochází, co všechno už si lidé dovolí. No, hlavně ať si to ti exhibicionisté užijí, než dostanou pokutu a pořádnou rýmu.
4: Ze společnosti.
5: Hele, lidi, taková bizarnost z Česka, jedna řidička srazila jelena, a místo aby zavolala myslivce, tak ho kurva naložila na sedadlo spolujezdce a odvezla s ním do práce. To musela být jízda jako prase, co myslíte? Doufám, že mu aspoň pustila rádio, aby se po cestě nenudil.
4: Sport.
5: Kluby české ligy si to zase rozdávají na přestupovém trhu, jako by šlo o poslední flák masa před zimou. Slavia sice ulovila jednoho cizince, ale letenská Sparta si na paškál vzala gambijského driblera, aby jim konečně někdo zaručil gól i bez boží pomoci. Fanoušci jen kroutí hlavou, jestli tyhle kšefty konečně přinesou nějakou kurva jízdu, nebo jen další trapnou plácanou.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 směrem na Ostravu dostala přes noc pěknou nakládačku, pravý pruh je totiž zablokovaný po nějaké té noční divočině, takže pokud tam teď míříte, připravte se, že to pojede spíš jak z chlupaté deky. Ranní ptáčata, co chtěla být v práci včas, mají smůlu, jejich budíček byl tentokrát zbytečný.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Mám nadupanej komp s grafikou jak svině, hafogames v tom. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo.

0: restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, nebo povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, povídá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pán, ty jsou veliký, ty šeby tam nebejdou. On pán, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. On pán, ty jsou malinký, ty bych zase špolchnul. Co budu jíst? Má počkejte, já tady mám ještě jedny. Pán, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pán. Děkuji vám, pane doktore, páne, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kluzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu, bez pomoci

0: Každý den je originál.
1: Dnes 7. června slaví svůj svátek Iveta a Slavoj. Jméno Slavoj má slovanský původ a lze ho vyložit jako ten, kdo slaví boj, nebo slavný bojovník. Všem Ivetám a Slavojům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam Bača, Salaš, tam Bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeru nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, Bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý Bača, stará Mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu Salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblíkl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot. Minimum muziky.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 7 hodin ráno. Meteorologové hlásí, že letošní červen bude fakt bída, prý nejhorší za poslední roky, takže místo plavek a grilovaček vytáhněte spíš pláštěnky a počítejte s deštěm. Po tom ultrasuchém jaru se zřejmě chystá mokrá a chladnější pomsta přírody, takže nazdar, letní opálení i ty letní flirty.
5: Ze společnosti.
6: Představte si, že plzeňská městská policie vyrazila k seniorce v nesnázích, která si přivolala pomoc nouzovým tlačítkem. Strážníci po příjezdu prý jen valili bulvy a nestačili se divit, co se tam děje. Evidentně to nebyla žádná nudná babička pletoucí svetr.
5: Doprava.
6: Ranní české silnice hlásí standardní bordel, ovšem s několika perličkami. Dejte si bacha, jestli vyrážíte na D1 ve směru na Ostravu, tam se v noci havarovalo a pravý pruh je v háji. Taky pozor, v Praze u továren a v Českých Budějovicích na Třebíského došlo k nehodám, tak ať se zbytečně nezdržujete, pokud nechcete vidět hloučky čumilů a blikající majáky. A hlavně pamatujte, že léta nás čeká nespočet uzavírek a omezení, takže se raději obrňte trpělivostí, nebo si pořiďte terénní buginu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes to vypadá na parádní den pro všechny milovníky slunce, obloha bude polojasná až oblačná a na jihu Moravy to klidně potáhne až na 28 stupňů Celsia, ideální na svlékání. Zítra už nás sice čekají přehánky a teploty jen kolem 12 až 25 stupňů, ale i tak se najde spousta příležitostí pro šťárnám. Takže se držte, ať už máte plán jakýkoliv, jen si dejte pozor na to, co se děje pod mrakem, tam prý hrozí lehké ochlazení.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 8 hodin ráno. S letním pařením za dveřmi se zase řeší, jak na to, aby nám pod průsvitnými šatičkami nic nečouhalo, jelikož éra neviditelného spodního prádla je tu a sní i věčné dilema, co ne ukázat.
5: Ze společnosti.
6: Český národ opět dokázal, že má smysl pro humor i v intimních chvílích. Novým hitem se stávají workshopy pletení erotických svetrů, kde se snoubí ruční práce s lehkou dávkou úchylnosti. Tyto kurzy prý zažívají nečekaný boom mezi seniory i mladými páry, kteří si chtějí zpestřit dlouhé večery a zároveň pobavit okolí. Podle účastníků jde hlavně o recesi a odbourávání tabu, byť výsledné kreace občas nenechají nikoho na pochybách, o co tu vlastně jde.
5: Kultura.
6: Pardubice se chystají na pořádný taneční maraton, protože jejich Pernštýnská noc opět roztančí centrum města. Desítky folklorních souborů, včetně těch ze Slovenska, tam předvedou, že i tradiční tance dokážou pěkně rozpumpovat krev a možná i něco víc. K tomu všemu se bude slavit 50 let souboru Lipka, takže pivo a regionální speciality tečou proudem, než vás z toho folklorního extáze úplně odnesou.
5: Sport.
6: No hejbal, ta naše ryze česká sportovní pícha, opět dokázal, že k pořádné zábavě stačí jen nohy a míč, i když někteří hráči předváděli takové kreace, že by se jeden bál o rozkrok. Tentokrát se na kurtech děli věci, co by potěšili i největšího škarohlída.
5: Doprava.
6: Takže, pokud máte pocit, že se vám auto lepí na zadek, nejspíš stojíte v koloně, protože léto a silničáři, to je prostě nerozlučná dvojka, co zase jednou drtí asfalt. Největší peklo na čtyřech kolech nás čeká na D1, D5, D11 a samozřejmě tradičně v Praze, kde Plzeňská ulice připomíná spíš tankodrom než silnici. Takže si připravte kafe, pevnou vůli a možná i erotický magazín, protože na cestách to bude zase jednou na dlouho.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme slunce a teploty, které se vyšplhají až na krásných 26, na jižní Moravě dokonce 28 stupňů Celsia, ideální na lehké oblečení a možná i nějaké ty letní flirtíky. Zítra nás sice na severovýchodě čekají místy přehánky, ale rtuť teploměru se pořád bude držet mezi 20 a 28 stupni, takže na večerní pivo s kamarády to bude jako dělané. A nezapomeňte, horké dny svádí k horkým nocím, tak ať máte otevřená okna, ať se vám to nepaří.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: odsouduje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pa, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak... Yeah.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
3: Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: informací.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 9 hodin ráno. Lidi si letos v Česku evidentně užívají pořádné léto, protože po celé zemi mizí z obchodů nafukovací pany i s pumpičkami, což potvrzují i hlášení od překvapených prodavačů z malých vesnic. Odborníci se domnívají, že za to může kombinace rostoucích cen dovolených a touha po netradičním parťákovi na grilovačku, který navíc neremcá. No a zatímco se gumové krásky stěhují do domácností, tak na bazénech se prý objevuje čím dál víc pánů, kteří si s sebou nosí vlastní bazének na nohy, aby do té chlorované vody nemuseli vůbec.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: hlavně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlamstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 7. června slaví svůj svátek Iveta a Slavoj. Jméno Slavoj má slovanský původ a lze ho vyložit jako ten, kdo slaví boj, nebo slavný bojovník. Všem Ivetám a Slavojům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Rusák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačila svoje jajce v mojom supi? On říká, helejte, já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mojom supi? On říká, helejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mojom supi? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mojom supi? A on, pačemu garíla smačila.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 10 hodin dopoledne. V Ústeckém kraji se prý nové nákupní parky dělají jak houby po dešti, takže Češi už fakt nebudou vědět, kam ty svoje úspory nacpat do nějakého krámu plného blbostí. Hlavně, ať se tam v těch obchodňácích zase všichni neporvou o poslední slevu na trenky, to by byl teprv pořádnej bordel. Takže nakupujte s rozmyslem, nebo vás ty krámy sežerou i s peněženkou.
5: Ze společnosti.
6: Školník i ředitel jedné školy na Karvinsku se zřejmě pořádně sjeli, když se pod vlivem drog objevili v práci, což vyděsilo děti i rodiče. Celá absurdní situace skončila propuštěním jednoho a rezignací druhého z nich. Ještě bizarnější se jeví fakt, že v Česku máme muzeum rekordů a kuriozit, kde se objevují mnohem neškodnější úkazy, například nejmenší jízdní kolo nebo nejdelší šála.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a s kockou. Vypije pivo, vezme s kockou, nalesí také do kapsičky. Pivo s kockou. Znova pivo s kockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, s kockou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako... Si dáte teda to pivo a tu s kockou se nalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a do toho jako co... A vůbec, jo, když to mi prdel. Z té kapsy taky vleze bílá myška pá. A váš kocour taky.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 11 hodin dopoledne. Prahu včera potopla další prasklá trubka, tentokrát na Staroměstském náměstí, takže se turisti dočkali nečekané sprchy zdarma a někteří si to očividně užívali v bikinách. Co se týče plánů, vypadá to, že s letními teplotami zase přišla vlna příliš těsných plavek, takže se připravte na nečekané vizuální zážitky, i když ne vždy příjemné. No a v Jihlavě se prý rozvedli už po třetí, to je fakt síla.
7: Ze společnosti.
8: Tak tohle je gól. Pan Gustav Vrbaký z Brna letos v květnu odstartoval už svou neuvěřitelnou 76. plachtařskou sezónu, čímž se stal nejstarším a nejdéle plachtícím pilotem kluzáku. V 92 letech tak ukazuje, že lítání není jen pro mladý frajery. Někteří by se od něj mohli učit, jak se žije naplno, sakra.
7: Kultura.
8: Týpek z Brna si zřejmě myslel, že duhový průvod je jen obyčejná party, takže tam vpadl v kostýmu jednorožce a málem způsobil dopravní kolaps, zatímco si všichni fotili jeho chlupatou prdel. Místní se chytali za hlavu, ale turisté byli nadšení a hned to sdíleli na TikToku, což z něj udělalo menší kulturní fenomén. Kdo by to byl řekl, že trocha bizarnosti a jedna rozkošná zadnice udělá Brnu takovou reklamu, co?
7: Sport.
8: Fotbalisté z Horní Dolní si po vítězném okresním derby údajně zapomněli dresy přímo v hospodě, kde to pořádně oslavili. Místní prý tvrdí, že se tam našly nejen kopačky, ale i trenky a podprsenka, která tam ale nikomu z týmu nepatřila. Holt, oslavy byly zjevně divočejší, než by se na vesnickou ligu slušelo.
7: Doprava.
8: Stojíte v koloně a už vás nebaví koukat na zadky aut před vámi. Takto se připravte na pořádnou dávku trpělivosti, protože na D1 u Brna se to dneska hýbe jako nudista po opici pomalu, ale s překvapením. Někteří řidiči už si z nudy zřejmě stihli na benzince nejen natankovat, ale i seznámit se a jít na kafe, což tu zácpu fakt neurychlí.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes si v Česku užijeme slunečný den s teplotami kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě se to prý vyšplhá až na 28, takže horko jako v peci. Zítra, v pondělí, se sice mohou objevit nějaké mráčky, ale teploty nás nenechají vychladnout, stoupnou až k 25, místy i 26 stupňům, ideální čas na to, pořádně se opálit a ukázat, co jsme přes zimu trénovali pod dekou. Takže, jestli jste plánovali schůzky pod peřinou, raději to přezumte na večer, přes den to bude fakt na kraťasy a možná i na nějaký ten odvážnější outfit.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
0: To je Crazy rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pane ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky,

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
1: Crazy Radio. File transfer.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, poledne. Český herec Jiří Langmajer, čerstvý šedesátník, se na stará kolena rozvášnil a práskl na svou Adélu Bondíkovou, že v posteli šišlá. Prý je to u nich doma taková lechtivá tradice, tak snad si sousedi užívají i to šišlání za zdí. A nebo jen Langmajer chtěl, abychom měli o čem drbat u kafe.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Express.

0: Rainbow Express.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mě nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 7. června slaví svůj svátek Iveta a Slavoj. Jméno Slavoj má slovanský původ a lze ho vyložit jako ten, kdo slaví boj, nebo slavný bojovník. Všem Ivetám a Slavojům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 13. hodina odpoledne. Češi se s nástupem parních dnů opět vrhli na chalupy a bazény, ale tentokrát s nebývalou vervou, jako by se snažili dohnat všechno, co jim loni uteklo. Někteří jsou ale tak vyhladovělí po relaxu, že pro nejlepší místo u vody klidně loknou i teplé pivo, hlavně když můžou předvést nové plavky, co jim ještě loni byly tak akorát na pohlavek. Obyčejný člověk prostě ví, že i když se všechno sype, bazén a klobása to spraví, ať to stojí, co to stojí.
4: Ze společnosti.
5: Kuriozní zásah zažili strážníci v Týně nad Vltavou, když jim oznamovatel nahlásil nález bedny s údajným lidským tělem v Bohunickém lese. Ukázalo se, že nejde o mrtvolu, ale o gumovou panu ze sex shopu, což případ posunulo od vraždy k lidským choutkám a krádeži. Policisty tak spíš než horor čekal úsměvný příběh o tom, co všechno se může válet v lese.
4: Kultura.
5: Jiří Langmajer nedávno oslavil 60 a hned prásknul na Adélu Gondíkovou, že prý v posteli šišlá. Tak to vypadá, že i mezi celebritami se najdou lidé s roztomilými zlozvyky, anebo že prostě chlap po 60 už moc nevidí a jen slyší. Jestli se to týká i erotických promluv, to už je na fantazii každého posluchače.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou můchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.
1: For cover.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole, Dýza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikál, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadicích.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 14. hodina odpoledne. Policisté ve Strakonicích včera zažili pořádné caviky, když uzavřeli celou ulici kvůli nahlášené střelbě, aby nakonec zjistili, že si tam jeden místní šulin vyřizoval účty se zatoulanou kočkou vzduchovkou. Chudák Micka, snad se z toho oklepe rychleji než ten chlap z trestního stíhání za týrání zvířat. No co už, i takové máme hrdiny všedního dne.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že na brněnském kostele svatého Jakuba se jeden prdelatý vtip udržel po staletí. U jeho jižního okna totiž schlíží na nic netušící kolem jdoucí soška, která jim drze vystrkuje holý zadek. Legenda praví, že jde o vtip architekta, co se s farníky moc nemazlil.
5: Doprava.
6: České silnice se opět mění v tak trochu adrenalinový park, kde se kvůli stovkám uzavírek a nehod plácáme jako ryby na suchu, hlavně na D1, D2 a D8. K tomu si připočtěte letní opravy Prahy a Ostravy, takže si raději vezměte nafukovací člun nebo si rovnou vezměte dovolenou. A hlavně opatrně, v posledních dnech se i na D2 umíralo, tak ať z kolony není ještě větší malér.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme sluníčko a teploty se vyšplhají na příjemných 21 až 26 stupňů Celsia, místy na jihu Moravy to ale pocítíte až do 28, takže je ideálka na opalování nebo cokoliv jiného, co se dělá venku. Přehánky a ojedinělé bouřky čekejte hlavně na severovýchodě, ale odpoledne by to mělo ustávat, tak snad se vám nic nezmáčí. Noční teploty se propadnou k 12 až 8 stupňům, místy na západě a v údolích až na 6, takže na lehké flirtování pod širým nebem to bude akorát.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Let's go.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 15. hodina odpoledne.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře a kdo? No já a můj brach a ty máš brachu, ne, proč?
8: Yeah.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: šel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 7. června slaví svůj svátek Iveta a Slavoj. Jméno Slavoj má slovanský původ a lze ho vyložit jako ten, kdo slaví boj, nebo slavný bojovník. Všem Ivetám a Slavojům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Hey, yeah. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 17. hodina podvečerní. Zámek Bečov řeší pořádný poprask, protože na něm vlají modrožluté prapory, co si někteří naši spoluobčané pletou s ukrajinskými vlajkami, ačkoliv jde o historické barvy rodu Kvestenberků. Správci hradu, místo aby se vztekali, to berou s humorem a na kritiku odpovídají, že i negativní reklama je reklama. No, hlavně že se o zámku mluví, i když lidé občas vidí modrožlutě, kde nemají.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká sluníčko a teploty kolem 23 až 28 stupňů Celsia, ideální na to, aby se vám potila nejen čela, ale i jiné části těla. Zítra, pondělí, sice hrozí pár mráčků, ale s maximy kolem 23 až 27 stupňů Celsia to na žádnou tragédii nevypadá, takže se nemusíte bát, že vám zkazí rande. Užívejte si to horko, dokud můžete, a nezapomeňte na tekutiny, pánové.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Rádio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. A auta kolem svištěj, někdo jede spát.

0: smutky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já.
1: A holka náhle tvář tvou pohladí.
0: I když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradí.
1: Čas, čas, čas.
0: Někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. A když jdeš po tom kránu prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí

0: čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to,

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spíjají na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No?
1: Peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Wizz Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
3: Crazy Radio.
1: Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 18. hodina podvečerní. Češi už se nemohou dočkat léta, a tak se na koupalištích prý objevuje nový sport synchronizované opalování s pivem v ruce. Někteří to berou tak vážně, že prý trénují i v obýváku, což občas končí menší potopou a nasranou manželkou, co nemá suchý kauč.
5: Ze společnosti.
6: Kdybyste se ocitli v Brně u kostela svatého Jakuba, zvedněte zrak k jižnímu oknu věže a uvidíte něco nečekaného. Je tam totiž malá postavička, která na nebohé kolem jdoucí drze vystrkuje holý zadek. Zdá se, že i středověcí umělci měli smysl pro pořádnou prdel.
5: Doprava.
6: České silnice dnes opět ukázaly, že trpělivost je ctnost, když řidiči tančili husí pochod v několika zácpách, například u Brna po nehodě, kde se to na D4 u Milína taky pěkně zaseklo. Kdo mířil k Prášilům, musel se na silnici číslo 3/1451 připravit na překážkovou dráhu, protože tam probíhá akutní uzavírka, a to teď nikdo nechce. Takže bacha, ať se nezašmodrcháte do nějakého problému, silnice jsou dneska plné překvapení.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v České republice čeká slunce s teplotami, které vyšplhají až na krásných 26, místy dokonce 28 stupňů Celsia, ideální na lehké oblečení a možná i nějaké ty hříšné myšlenky. Přes noc se ochladí na příjemných 12 až 16, takže se můžete s klidem tulit pod dekou. Zítra to bude podobná pecka, denní teploty se udrží kolem 25, takže opálené tváře a lehce rozpustilá nálada zůstanou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum
3: infa. Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: Každý den je originál.
1: Dnes 7. června slaví svůj svátek Iveta a Slavoj. Jméno Slavoj má slovanský původ a lze ho vyložit jako ten, kdo slaví boj, nebo slavný bojovník. Všem Ivetám a Slavojům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 18. hodina podvečerní. Češi už se nemohou dočkat léta, a tak se na koupalištích prý objevuje nový sport synchronizované opalování s pivem v ruce. Někteří to berou tak vážně, že prý trénují i v obýváku, což občas končí menší potopou a nasranou manželkou, co nemá suchý kauč.
5: Ze společnosti.
6: Kdybyste se ocitli v Brně u kostela svatého Jakuba, zvedněte zrak k jižnímu oknu věže a uvidíte něco nečekaného. Je tam totiž malá postavička, která na nebohé kolem jdoucí drze vystrkuje holý zadek. Zdá se, že i středověcí umělci měli smysl pro pořádnou prdel.
5: Doprava.
6: České silnice dnes opět ukázaly, že trpělivost je ctnost, když řidiči tančili husí pochod v několika zácpách, například u Brna po nehodě, kde se to na D4 u Milína taky pěkně zaseklo. Kdo mířil k Prášilům, musel se na silnici číslo 3/1451 připravit na překážkovou dráhu, protože tam probíhá akutní uzavírka, a to teď nikdo nechce. Takže bacha, ať se nezašmodrcháte do nějakého problému, silnice jsou dneska plné překvapení.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v České republice čeká slunce s teplotami, které vyšplhají až na krásných 26, místy dokonce 28 stupňů Celsia, ideální na lehké oblečení a možná i nějaké ty hříšné myšlenky. Přes noc se ochladí na příjemných 12 až 16, takže se můžete s klidem tulit pod dekou. Zítra to bude podobná pecka, denní teploty se udrží kolem 25, takže opálené tváře a lehce rozpustilá nálada zůstanou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Maximum Info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: vidíme, čau.
1: Pane,
0: pozor.
2: Co je ambice?
3: Den za dnem

vítr si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat

celý svět. Mění se v zavřený krán, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem hlavolam a další otázky.

Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

I'm welcome.

0: Lazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 20 hodin.
5: Ze společnosti.
6: Na jihu Čech měli policisté zřejmě veselo, když jim volala žena, že má v bytě strašidla. Nakonec se z paranormálního jevu vyklubala jen pořádná prča, což strážce zákona evidentně rozesmálo. Aspoň víme, že ani duchové se v Česku nedočkají klidu, když jde o dobrou historku pro reportéry.
5: Kultura.
6: Režimy padají, měny mizí, ale Michal David drží basu s železnou pravidelností, jako zrezivělá vrata s nápisem neparkovat. Zdá se, že v Česku je setrvačnost spolehlivější cestou k popularitě než hledání nových tváří, takže se s něj stala taková stálice kulturního inventáře. I když si dnes platíte hodinkami a odpovědi generuje AI, někde hluboko uvnitř pořád pochodujete v rytmu Karla Wagnera a syntetizátoru Michala Davida.
5: Sport. Doprava.
6: S přicházejícím letním počasím připomínají české dálnice spíš facebook, kde se všichni na značnou chvíli zastaví a zírají, co dělají ostatní. V takových zácpách se už dokonce policistům stalo, že řidič stihl oženit se, rozvést a pak hledal novou práci. No a pak se divíme, že naše nervy dělají za volantem psí kusy a volanty často mění majitele.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si ještě užijeme převážně slunečnou neděli s teplotami, které se vyšplhají až na krásných 24 stupňů Celsia, takže venku to bude stát za to. Zítra se sice objeví víc mraků a někde spadne i nějaká ta kapka, ale na severozápadě si dáme pozor, protože se rtuť teploměru vyhoupne až na parádních 26 stupňů, což je fakt počasí, ve kterém se můžete klidně svléknout do plavek. Celkově to vypadá na příjemné jarní dny, tak si je užijte.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Nena ole julu jili juliu. Na ole julu juli si. Jsi sam.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 21 hodin večer. České zahrádky se probudily do plné síly a s nimi i prastará tradice, tedy že sousedův plevel je vždy zelenější a drzejší než ten váš, což někteří řeší poměrně agresivním stříkáním Roundupu za plot. Meteorologové varují, že s očekávanými vedry se letos bohužel nedá vyloučit, že nám vedle cuket a rajčat vyraší i nějaká ta sousedská udání na obecním úřadě. A aby toho nebylo málo, místní hospody hlásí, že se pivo pije v litrech, ale na záchod se chodí jen na menší, takže fronty na ty větší se táhnou jak prase.
5: Ze společnosti.
6: Když strážníci v Týně nad Vltavou vyjížděli k nahlášené vedně s údajným lidským tělem, čekal je docela šok. Místo mordpartě šlo o práci pro sex shopy, jelikož z bedny se vyklubala silikonová pana. Takže žádná vražda, jen někdo přišel o svou hračku a asi i o pořádný kus lidské důstojnosti, co?
5: Kultura.
6: Nová česká atletická hvězda, Karolína Maňasová, to pořádně natřela české historii, když po 45 letech zlomila rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Tahle 22-letá raketa ze Steltenu dokazuje, že rychlost a sex appeal můžou jít ruku v ruce, což je pro bulvár, a potažmo i pro nás, docela boží zpráva. Holka je nejen neskutečná atletka, ale i pořádná kočka, co bere dech.
5: Sport.
6: Sigma Olomouc se v posledních dnech proslavila spíše než góly v síti soupeře, tak fotkami svých fanoušků, kteří se na zápase proti Jablonci rozhodli své oblíbené družstvo povzbudit odhalováním zadních partií přímo z tribuny. Jestli tohle dodalo hráčům křídla, těžko říct, ale internet se baví náramně a fotky obletěly celou zemi. No co už, hlavně že se na fotbal chodí, i když je to třeba jen kvůli prdelím v ochozech.
5: Doprava.
6: Dálnice D1 dnes zase předvedla, proč si někteří říkají, že je to spíš pojízdné parkoviště, než tepna republiky. Kolonu tentokrát zavinila pravděpodobně touha po rychlém úniku z práce, kdy jeden milovník volantu nedobrzdil před druhým a teď tam řeší, kdo zaplatí nové plechy. Takže jestli máte romantický večer, doporučujeme spíš vlak, nebo se vykašlat na cestu a raději si dát pivo doma.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes večer se nám obloha pomalu vyjasní a ručička teploměrů klesne k 10 až 12 stupňům, takže pozor na prochladnutí, milovníci nočních výletů. Zítra, pondělí, už se ale můžeme těšit na sluníčko a teploty, které vystoupí až na parádních 23 až 27 stupňů, ideální počasí na to ukázat nové tetování, co si nechala udělat vaše sousedka. No a hlavně si nezapomeňte vzít brýle, ať vám to slunce nespálí sítnici při sledování okolí.

0: jsem začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vy jsi se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kuchu riadu na hrášok malinky. Pozri, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozri, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. V rozprávkách to obyčajně trochu jinak bývá. V rozprávkách se už nejeden prazázračný zázrak stal. Vermi, nič nepadá z neba. Spoláhni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no počkej, no Zemanová, to není německy snad, nempa.
2: Já vím, soudružko, ale je to šen.
3: Minimum muziky, minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzerat.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

0: každý den je originál.
1: Dnes 7. června slaví svůj svátek Iveta a Slavoj. Jméno Slavoj má slovanský původ a lze ho vyložit jako ten, kdo slaví boj, nebo slavný bojovník. Všem Ivetám a Slavojům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: byla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
0: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 22 hodin večer. Noční Praha zažila včera nevídaný kabaret, když se na hlavním nádraží jeden výtečník rozhodl, že je mu horko a sundal skoro všechno. Cestující i peron se tak mohli kochat jeho výstavním pindíkem, zatímco se snažil přesvědčit revizora, že lístky jsou jen buržoazní přežitek. Nakonec ho odvezla spíš sanita než policie, prý kvůli přehřátí, ale někteří svědci tvrdí, že mu spíš jen došel chlast a zbyly oči pro pláč, což je fakt na hovno.
3: Ze společnosti.
4: Na Děčínsku měli svatebčané pořádné veselí, bohužel to ale nedopadlo úplně podle plánu. 11 hostů se tam totiž při oslavě přiotrávilo, 9 z nich dokonce skončilo v nemocnici. Doufejme, že svatební noc přežila bez úhony alespoň ta správná dvojice.
3: Kultura.
4: Tak to vypadá, že v Brně mají kromě dobrého piva i historické umění, co lehčí fantazii. Na věži kostela svatého Jakuba tam už staletí vystrkuje na Petrov nahý zadek záhadná postavička. Prý to je prdelní pozdrav od naštvaných stavitelů pro tehdejší honoraci z kopce naproti.
3: Sport.
4: Nedávno se ukázalo, že fotbalista Krejčí prohrál sázku a musel obsluhovat své partáky z Čicka a Hloška. Ti si to pořádně užili a s úsměvem ho popichovali, aby dal třeba víc Číny, což musela být pro Krejčího parádní šichta. Takovéhle prohry, to je teprve ta pravá prdel, co stmeluje tým, co říkáte.
3: Doprava.
4: České silnice tentokrát nezanudili jenom kolony na D1, ale i frajer na šlapací rakety z Ostravy. Tenhle borec si střihl 200 kiláků do Gvel na Slovensko, kde ho pak cajti obdivovali a ještě mu dali napít. Takže zatímco se jiní trápí v zácpách, někdo si šlape pro zážitky a obdiv, fakt divnej svět.
3: Počasí.
4: A teď se podíváme na počasí. Dnes večer nás ještě čeká polojasno až oblačno, takže na noční hrátky s láskou se oblečte, teploty padnou k 8 až 12 stupňům Celsia, aby vám to náhodou nevychladlo. No a zítra, to už si to budeme užívat naplno, rtuť teploměru vyletí až ke 27 stupňům Celsia, ideální na pořádné svlékání, tak se hlavně nespálíte, pusa jedna.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 7. června slaví svůj svátek Iveta a Slavoj. Jméno Slavoj má slovanský původ a lze ho vyložit jako ten, kdo slaví boj, nebo slavný bojovník. Všem Ivetám a Slavojům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, předposlední, 23. hodina večerní. Náš národ má zase o důvod víc, proč si myslet, že jsme parta zoufalců, když se ukázalo, že se v Brně pořádá ilegální turnaj v pojídání tlačenky na čas, kde se o víkendu jeden jouda málem udusil a pak si stěžoval, že neměl dostatečně velký kus chleba k zahnání té mastné hrůzy. Co na to říct? Jsou druzy, jenže někteří by si zasloužili spíš pořádnou facku než rychlou záchranou službu. Hlavně, že se to pak muselo řešit přes facebookovou skupinu Tlačenkáři Brna, kde se teď hádají, jestli je lepší tlačenka z vepřové hlavy nebo té z prasete celýho.
4: Ze společnosti.
5: Tohle se vážně jen tak nevidí. Řidička z Plzeňska srazila jelena, ale místo nahlášení ho naložila na sedadlo spolujezdce a chystala se s ním do práce. Je otázka, jestli to byla snaha o alibi, nebo jen absolutní neúcta k dopravním předpisům, ale fakt, že měla mrtvýho jelena jako navigátora, je prostě na hlavu.
4: Kultura.
5: Zpěvák Richard Tesařík se pěkně stará o kulturní výchovu svých vnoučat, to aby prý ve škole nebyla za úplné paka. Chlubí se, že jim do hlavy CP z prosté říkanky, aby si uměla pořádně dupnout a zaujmout spolužáky. Tak to je panečku výchova, co s dětí udělá rovnou rokové hvězdy.
4: Sport.
5: Na Valašsku se děli v Horní Lidči pořádné čertoviny, když se na charitativním fotbalovém turnaji najednou objevil policejní vrtulník, aby se tam proháněl i obří Tyrannosaurus Rex z Kovozo, o to už člověk fakt neví, jestli je na fotbale, nebo v Jurském parku. K tomu všemu večer ještě rokový koncert Iné kafe, takže tam museli mít asi pořádnej bordel. Co vám budu povídat, takový bizár u nás jinde nenajdete, a to se ani nebavíme o tom, kolik piva a bustů tam padlo.
4: Doprava.
5: Blíží se víkend, takže si dejte bacha na D1, kde se zase bude stát jak u doktora, a navíc tam prý jeden řidič mával na ostatní holou prdelí, což prý výrazně zpomalilo provoz i na protisměru, jak se lidi kochali. No a pokud plánujete výlet na Karlštejn, připravte se na kolony, protože prý nějaká celebrita z OnlyFans slíbila rozdávat selfiečka v plavkách a celá republika tam teď prdelí. Klasika, prostě jen taková normální česká doprava.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci to sice chvílemi vypadalo na pořádný chcanec, ale nakonec se to umoudřilo a teploty klesly k 15 stupňům Celsia, takže žádný pot ani svlékání, co by rozvášnilo sousedy. Zítra, v pondělí, už se ale zase pořádně zapotíme, na sluníčku poletí rtuť teploměru až ke 26 stupňům a ani v noci to pod 9 stupňů nepůjde.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku. Oh, you.

0: tenhle fest je bomba, co tě spasí.
1: Hip-hop žije jako číslo 5, stage domov můj, zemský raj tu na pohled. Miluju rap, pamatuješ loni na Boyband? Alebo si tam nebyl jako DMX? Jedem ve stylu DJ Khaleda, we the best. Příští rok na hlavní stage Rocco a Kanye West. Beat jak

Mám na ruce pásku, přede mnou Duff a za ním plot. Neobyčejný žůr, všichni končí tu jak Scott. Indy Avič LA 4, vypálený pražský preví. My tři hádej kdo, štýlo, legendární skvělý. Na statrou se blízka, mám laser až na pódium. A i keby som mal tisíc let, hip-hop tady stále žije. Živě, hlavně zblízka, jsme na tvojem sídlisku. V zimě, v létě, André, svičem 20 let na ihrisku.

0: soudu je 92letý dědeček s 91letou babičkou a ten prokurátor povídá: prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá:
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá: prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...
2: Crazy Radio. Yeah. Let's take 'em back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committed felonies. My favorite rapper used to sing check.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, půlnoc. Pořád se tu všichni hádají o každý halíř, ale pak si jdou domů a masturbují u televize, co? Jeden pražský domovník prý včera dostal infarkt, když v podnájmu objevil nafukovací panu, co měla asi 30 let a ještě k tomu jela na baterky. To už je fakt úchylárna.
6: Ze společnosti.
7: Češi se zase jednou ukázali jako národ plný nečekaných úchylek, kdy se v Brně strhla regulérní rvačka o poslední kousek utopeného párku, a to už je co říct, když se chlapi perou o špekáček. No a jedna babička tamtéž prý na záchodcích v hospodě prodávala domácí, zázračné, blinky na potenci, což už je fakt síla.
6: Kultura.
7: Tak to máme zase jednou pořádný průvan v české kotlině, když Iva Gondíková konečně vyblekotla, co jí fakt štve na jejím Langmajerovi. Prej už jí s tím jeho věčným čuměním do zdi pěkně leze na nervy, a to se ještě ani nedostali k tomu, co dělá pod peřinou. Možná, že by si ten jejich herecký románek zasloužil pořádnej režisérský zásah, ať už na divadle nebo v ložnici.
6: Sport.
7: V Berouně se o víkendu pořádně točilo na Czech Aerial Hop Art 2026, kde holky předváděly takové akrobatické kousky na obručích, že se pánům muselo protáhnout nejenom krk, ale možná i kalhoty. Nádhera, fakt.
6: Doprava.
7: Dopravní situace na českých silnicích ukazuje, že i ta největší chlapská touha může způsobit pořádnej průser, zvlášť když je léto a ženský se svlíkají. Jeden magor v Chatové oblasti čuměl na polonahou krasavici a vrazil do auta před sebou, jehož řidič se očividně nemohl odtrhnout od stejného výhledu. Příště si radši, pánové, pustíte porno doma, než abyste na silnici rozsekali auto kvůli koze.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká taková schizofrenie, kdy se z ranních MLH a 10 až 14 stupňů vyklube celkem slunný den s teplotami až k 27 stupňům. Jenže bacha, kurva, na severovýchodě se můžou objevit i nějaké ty přehánky a bousky, takže hlavně si nenechte zkazit náladu, když vám spadne kroupa do piva.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Jura s Janem tak se chodili navštěvovat. A včil ten Jura došel, byl z kostic a dolážota k Janovi. Vždycky měli zvyky, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nějakého dobrého vínečka, si vykládali. A tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, sluníčko svítí, pohárku přibývá. Naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
5: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun,
9: whatever,
5: Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se mnou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerní vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další
1: pecky.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 1 hodina ráno. Lidi už se zase začínají vystavovat na koupalištích, a i když si myslí, že jsou králové a královny pláží, většinou to dopadá jako trapná přehlídka pneumatik a vytahaných trenek. Jeden by byl z těch letních diet, co nikdo nedodržel, a pak se diví, že mu z plavek leze to, co ani nechce vidět. Přeju vám ale krásné léto a hodně štěstí při hledání lásky mezi těmihle fešáky.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že Lela a Carlos Vémola si zase hrajou na šťastnou rodinku, fotoreportéři je práskli ruku v ruce po Praze, i když se nedávno rozešli. Tyhle bulvární sračky už asi nikoho nepřekvapí, jen Vémola se tváří, že šlo o, jen, narozeninové rande. Že by se tihle dva už konečně pochopili, nebo se jen potřebovali připomenout, že tu ještě vůbec jsou.
5: Kultura.
6: Dobrý večer, posluchači. V Česku se letos zase potvrdilo, že lidová zábava je prostě jízda. Zatímco elity řeší umělecké instalace, obyčejní lidi se chystají na pivní maraton, kde zvracení znamená okamžitou diskvalifikaci, nebo na šnečí závody, které si užívají hlavně děti a milovníci pomalých plžů. Ať už preferujete traktory v bahně, nebo pomalou romantiku z hlemíždi, česká kultura má prostě koule na to být pořádně bizarní a vtipná.
5: Sport.
6: No tak to máme za sebou, co? České tenistky ukázaly, že se i v Paříži umí pořádně zapotit a Kateřina Siniaková si s parťačkou urvali další Grand Slamový titul ve čtyřhře. Takže žádný poflakování na gauči, jděte makat, ať si taky něco urvete, třeba jenom ten knedlík k večeři.
5: Doprava.
6: Při nedělním návratu domů se řada řidičů na D1 a dalších tazích potila v kolonách jak prase před porážkou, a to i přes pár lehkých nehod, kdy si řidiči zjevně nevšimli předních světel jiných aut. Někteří by si asi měli koupit brýle, nebo si rovnou vypíchnout oči, když je to tolik sere. Kolony na D1 u Brna a Prahy byly tak brutální, že si tam lidi snad i stavěli stany a opékali busty, zatímco ti méně šťastní, co zaspali ranní budík, se teď klepou na záchodě s průjmem z nervů. Závěrem, kdo vjel na silnice v neděli večer, musel mít žaludek z ocele, nebo alespoň dostatek chlastu na uklidnění, aby to tam v tom provozu celé přežil.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká den jako vymalovaný, teploty se vyšplhají až na krásných 26, nebo klidně i 28 stupňů Celsia, takže se klidně svlékněte do plavek, však co už. Nebe bude převážně čistý jako svědomí, dokud se večer nezatáhne jak chprdel z hospody, takže na romantický čumění na hvězdy to moc nebude. A bacha na středu, to už má dorazit ten zasranej déšť, co nám to zase celý zkazí.

0: To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Povídám, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Minimum muziky, minimum info.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 2 hodiny ráno. Takže bacha, co se nám to v Praze děje s těma koloběžkama, ty vole. Lidi je prej teď začali parkovat snad i v hajzlu u Václaváku a magistrát už je z toho na prášky, chtějí na ně poslat snad i armádu, aby se s tímhle bordelem něco udělalo. No, hlavně ať si nikdo nezlomí krk, když na to šlápne po cestě z hospody, fakticky.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se na kostele svatého Jakuba už pěkně dlouho ukazuje soška, která na kolem jdoucí drze vystrkuje holou prdel. Prý je to taková stará frýza na vrchnost z Petrova, nebo možná jen nasraný stavitel, co nedostal zaplaceno. A kdyby vám to bylo málo, v hruboskalském kamenném městě zase mají Adamovo lože, kde, když tam milenci stráví noc, budou mít manželství jako z prdele kliku a spoustu dětí.
4: Kultura.
5: Tak to je kurva zase jednou, umění, prolit. V Hradci Králové si před časem postavili na náměstí takovou dřevěnou ohrádku, prý aby se lidi zamysleli, jestli je velké náměstí spíš pro auta, nebo pro lidi. No, místní burani z toho mají akorát prdel a dál si tam parkujou, protože auto je prostě auto, ne tyhle hipsterský sračky.
4: Sport.
5: Český fotbal dostal zase jednou pořádnou facku, když policie rozjela největší zátah v historii, a to kvůli korupci a sázkám, kde se desítky činovníků chytli jak smradlavé ryby na udici. Vypadá to, že někteří hoši si mysleli, že fotbal je jen další koryto, ze kterého se dá rýžovat, a teď jim to pěkně spočítali. Takže místo kopání do míče teď budou někteří kopat spíš do vlastního zadku, až jim tam vrazí flastr jak prase.
4: Doprava.
5: Do prdele, D1 je zase v prdeli. U Mirošovic stojí kolona kvůli rozsypanému nákladu, citlivé povahy, takže se chlapi v kamionech asi předhádají.